0: A na Biking Ads to Birkisch was Jensa Dorania, vita Anitko, vita was de Jensnischa Reinscha Redaktorka, Blanka Funzena s tematiskim Schaladom. Doberanje, Blanka.
1: Hej, doberanje, Vamšim. V Lipsku su so čera zastuperio rektora univerzite se serbskimi zastuperimi na vyšších gremiu a dalši zamovitimi za serbske kupanje zetkali cíl posiedženja zorabistiski studij na univerzite Lipsku zromadne polepšič. Včerošim kulvatim blíže zoniče běhu ranja tu věc. Vo palacem problémy rezistence bakteriu přečo šelkým družinám antibiotikumu rozpravia Mirčin Venk v našej týdženskej sérii Veda, vedomosť a vunamakanky a vo čáhence před sudnictvom na hučbnem polu zoniče vo Cimana Hedušky za nekotre menšiny viac a dundak dun vábi dženca žno za júci šivopit.
0: Tak daleko po takým tematický přelad apropo hučbne polo, kak upada na serbskim hučnem polu našej prvnej hodiny a Josh Hestřich vám nedom přeradžu po tým, co je Mario Hestos byl. Sedom, po pečich je.

Mario Hestobier, Prieni Delno Serbski, Muski Vose, Jensischim, Vusevanjo a Tute Cijunske Vose, Kotrus Bewehr, Tonia Serbsce, Nitko Hatsch Doschesci Hische Sleduja. To je Juno Veronika Smolic, Votorio Mirai. A potom lečim z Moniku Klesec a Nočino Metzlichom. A dokaj hoj sono na Majorku. Trojo zink, na kuj že pat zaspeva Majorka. Buč vitana. Dale pak, že jenže sce jednač menšinou popečiť dobranie přes srbský rozvoz.

Hej, prvný týždeň letných prázdnin bývod vedra sem. OK, ale nic celé lečné, abo ke kúpaniu z najmenša nie je hunia von přeprosovo. Ale to so zmeni dženca hižo dostaneme viele svonca, predovšim do podňu a po podňu, a kle večo potom so tujšto mročelo přidruži maximálne 25 stopňu a vizo sucho a podobne, že júce dále trika zaso do podňu, vokoho připodňa viele svonca a moja app mi tu pokaza, hoj vod dvemajci och potom zaso mročele, okolo 24 stopňu, a nedželu to samsne, ale přišonu ponželu, potom z 28 stopňami a svoncom cove džen, prini džen šprajú na kvíže pac, milí so to, nidže do kúpiele podač.

Jenače menšino pa na pošestčih. Hvala dame, plini raza dženca na nekotre pokive za konce dženja. Hajto to konce dženja je zaso kuntvorjaca disco v Salovje. Tradicionalna party, odmije so tam dženca a juce, tam še do salovskeje starije celanje, vitani. Dvaj floraj tam zmeja službu, kažprajne dženca a juce večo. V koče bus odmijesa dženca zasa tak mjenovane trachtno flowmarkt, pa tak im viki za trebane narodne draste, poponju mjestcioch a pečich koče bus tim Serbskim muzeju može če se narodne draste, drastove džile a tež moderne interpretacije, tak rec second hand kupič, ale gejčbu nje zabučiše se na krute fenki, z kartu pvačič tam možno nije. Juce víta vás zaso kulturna zaroda, juce ústupí serbská skupina alebo skupina z serbské vopsadku na každý pát 5 an der Feier od Napo 8 na zarodže serbského ľudová ansambla. Juce večer pokazá tiež Danko Hanrik jeho Prahu v MDR televízii. Praumje s rodom, Karlovým mostom a staroměšťanským náměstom znaje nimale kujždy spraj tola, kak sú obydlerio živí, kotre miestnošče dobiče se na kujždy pat obladač, a što sú dobré osčence a kovejonie, kajke je miesto, kdež turistické štěžky opuštíš po takým. A kotre hudžme kuchja, a džodžencinšieho soundtrack tuto miesta, šo to zoniče respektíve odmove na tuto prašenia v reportáži Danka Hanrika. V riadu hinreisend vidíče Jucek a Šprajene večer bytek nasledom MDR televízii. Tak daleko nekotre pokyvy a jeli so na Majorka podače netrače pokyvy tam je takavo znak rin.

0: Hej, od Majorki vročo do Hornie Vúžice, nie, respektívne do Sakskie. V Lipsku sú sa včera zastupierio rektoráta univerzity se serbskými zastupieriami najvyšších grémio a dalšími zamovitými za serbské kubvanie zetkali. Dohromady na 20 ľudí ich bie, od toho 15 Serbov. Cíl posedženia sú rabistický studij na Univerzite Lipsku s Romanie Polipšič. Lonišak by ju již obsamknuli, zoma so studij z rabistiky přetvorič, za to předleží tiež koncept, a v obstatku tutoho je, zoso butvorí pravidvo nekulovate blido, kýž vo dalším buviču nastopajo z rabistiku informuje. Včera by to prvý raz a jeden z přítomných by předseda domoviny David Statnik.
1: Odpovědne jsou na nám dženca hýště raz představili toto koncept. Je dopomíme nám například na to vypísaně té profesury, ty nové, které je městem hýště vypísané. Cíl je vône, co se tu studii polepší, co se on lípe odvozuje, tež ve tutém triasu, pod takým Lipsk, Drežane a Budyšin Kočebus. Tuto cí serbské instituce, nebo instituce, které se tež o serbské vědomost sobou starají.
0: Zajmové bier, zobie na posiedženiu tež navoda Budeského serbského gymnázia podľa a to má svoju príčinu, tak Statnik dále.
1: Vone cedža do přichoda netko letieš tún kurikulum studia, po takým štoso vúči, što je tún vúčenský vopsa, to cedža vone tež ponovič, polepšič a tam vone so cedža vúsko cedža otvosovač tež se šulemi, so vone prajdi za studi vúčostva, što treba praxa a to máme za jen jara dobrý rozsud.
0: Za Davida Statnika je to tu iš na kujš dopad. Dobre uviče.
1: Hľadajú na to, že my hižo sa leta dôvod to pracujeme, že by sa tá situácia polepšiva. Hľadajú na to, že máme miestem hižo tie přidobenie ďalšieho personála, letu tá jedna přidatná profesúra a že sa tie kritiky, ktoré sú ve zajstvošti, všetko zase v obstali. Napríklad v tom obsa studia, že sa tam netko len ešte hýba, to je opravdu pozitívny úsledok. A ja si myslím, tiež ve komunikácii sme my dále, ač tie leta do toho.
0: Tak předseda domoviny David Statnik po čerovším posedženiu se zastupierami Lipšťanskej univerzity nastupajú přetvára studia z rabistiky. Přichodne tajke zajedženia bude leca decembrie.

Aj hatki čakaja na Mariu Maccenu a tuči saps interpreča čakaja hač do sedmich na vas. Sprinjastaj to Valboga Baudžica Andreas Biking. Potom ti to ještě zavěše teči, že vás pala nás vyšeli zpěva Junjok Weiselberg. A to sam sme přitrichy na tutun titul si myslu Mirči Metzlich zpěva. Vo hodce v útrobě. Sedom inčino po šestčích, dále že najprve raz jenžesce. To je tiež taký klasikon, letný klasikon. Jeden ze svojich najlubších na každopád Don Henley to je z The Boys of Summer. Nicko, oče popuču, při skáčeniu svonca, v oknodele, čerstvé poeta, po vosach. Ah, krásne.

0: Don Henley to bije z kalemi leča The Boys of Summer. Nitko je 12 menšinu po 6-čih a s tem zaso čas za vedu vedomost a vuna makanki s mirčinom venkom.
1: 3, 2, 1. Vi, vi, vi. Veda vedomost a vuna makanki.
2: Rezistence bakteriju přečivo šelkim družinam antibiotikumov su palace problem medicíny. Nekotre bakterie su přitom svojsku rezistencu uvili, kotruž genetisce dále davaja. Tola tež bakterie, kotrež popravom rezistentne nesu, môže antibiotikum přeživić. Mienujce s tým, zosim jesebu pomaja, kajž su medicínoki a biologojo z USA při přepytovaniu jednej družiny bakteriju labore zvieščili. No, antibiotikumu mirí so jednobajnkových bakteriách na produkciu proteínu. Spomalí ju, abo ju samodospovne hači. Proteíny pak sú trebné molekule, kotrež bajnkách šie možné vážne funkcie za přeživenie převozmu. Když přijdu bakterie netko do kontakta s antibiotikumom, džil bakteriu svoju aktivitu zniží. Produkuje ledma hišče proteíny a s dobom svoju rezistencu přečivo sredky zvyší. Zopak nebychu poprachovacích proteínov dla zajšli, so one vo tamných bakteriov kolonii s tutými zastaraja. Tute mienujce normálne dále dživaja a přitým ponečím antibiotikuma dla votemreja. Naprodukované proteíny pak one votedáča, tak so môže je menej aktívna skupina přiuzač. Džil bakteriu so potek im vopruje, zoby kolonia přeživiva. Za to netrebaja so tamných bakteriu ani dotkač. Vote davaja do vokoliny moličke od bajnkových membránu obdate puchoky. Tutych so proteíny transportuja. Zoso tute tež od menej aktívnych bajnkov ve vulke ličbe přivozmu zavinuje přitom samsna mačizna, kotraž je do toho aktivitu bakteriu zniživa a ich rezistencu zvyšiva. Takle zastarane one potom popravom smertne koncentrácie antibiotikuma přeživia. Znáte hižo bie, zo môža bakterie mesobu gene vumenieč. Zo one tež proteíny vumenieja a si takle pomaja, je nové dopoznače. A tute je vážny krok k novým, skutkonýšim medikamentám šečivo rezistentným bakteriám.
1: Veda, vedomosť a vunamakanky.
0: Dalšie zajímavé dopoznače je nám Mirčin Venk. Predstajú hače to netko pozitívna povešť. To skoro odvedujú. No aj. Bielek nasledom na kýždopad je, netko slyšíme Valbogu Valžic.

0: Bibi Wodze je čera rano dvaja postaletne ze svojim autom zatal neznatých příčin dopota zajú a přes ňu naležunosť přidroze sú jeho do Korunie dovezli, že ešte krutko potom zemriu. To jedna z dželenkou policie a ďalšia manetko Blanka za nás.
1: Polícia z Gili.
2: Blízko Nuknice je so čera doponia polopalivo, kajž Vukovanská centrála z Gili benieže 400 kvadratných metrov potrešené. Ratario pak možachu vohen dere vobmizovač a v obornici sú jen potom spešne zhašili. Na S-Pečar 90 sme s Kulovom a Voslinkom je sredu popodňu muž so svojim BMW-om pri přesčeneniu kontrolu zúbiu auto so na krome droj překuli. Vonjova vobora je dobiav muža z auta v usvobodžič. On pak bejene šlohce zranene vecnu škodu, šak trochu je na 70 000 euro. A ve stroži pola Rakec je muž sredu večer do živého svineča zajú, kotrež by tam na druhu bežalo, svinio je živenie přisadživo, šoféry so ničo stalo nie. Škoda pri auče pak je ketro vulkanie, že 30 000 euro.
0: Tak daleko z dželinky policie z našej končine koče busu mie, že policia tež nešto činenú, tam je so bomba z druhej svetovej vojny namakala a čera železnícky vopkát zabožďiva, respektívne vúpadne či dáva. Vône dvorníščo bie za niečo 2,5 hodiny zaurené, čaji nemôžachu tým času ječ. Namakali bychu túto slepienca na dvorníščo pri novej ICE dvorní, niečo 30 000 vobedlériov a dživavých to bieše vobúk vopuščič. Jako núzové přebytk stejše športová hala k dispozícii. A to bieše tajka 200 kilogramov češka bomba z Ameriky. Špecialistča za bojové sredky môžachu junčera popolňu pak úspešne zneškodnič. Dalšie povieste, slyšíte tu za cia po menšine, vyšie na po sedmich.

0: Netko je na pół siedmich.
1: Srpski rozvoz. Povješće. V studiju Blanka Funcina.
2: Srpska vučba po koncepte 2+, ne može so hižo na všech šulach a ve všech letnikach spolni miru zaručiť. Pričina sú falovace vučerjo. To zdjeli na naprašovane krajne zariad za šulu a kubanje. Nadrobnosť od Moniky Gerdesovie.
3: Tež koordinátor za srpske šule Simon Paulík v obkruči, so sa na srpskim gymnáziu Budyšin přichodnym šulským leče 6-2+ hodiny džažeč nemôža. Topak Nerika zase docevajac po 2+ nevovúčuje. Šako so džil vicnije vúčby dale dvúrečnie podáva, tak Paulík. Po koncepte 2+ vúknu šice šulerio na serbských, zakvadných a vyšších šulách. K tomu podžilne slepom a kulovie a na zakvadnej šuli Handri Zeler ve Vojerecach. Najvyššiu kvotu maja s 5,7% 2+ šulerio na vyšej šuli slepo, najnižšiu kvotu na vyššej šuli Kulovie s 13% po 2+ vukniacumi.
2: Honjovužiske turistiske poskytky a možnosť za přenocovania sú v júliu z džila hižodere vukniované. To vojnže z naprašovania srbského rozvoza pola marketingu je tvoršnosť Honjovužica delňa Šliska. Augustče maja porno tomu hišče na mnoho miestnach svobodne kapacite. Tež lieca so ľudžo skere spontáne za dôl Honjovužice rozsúdža. Dohodla líči mnoho závodu s tým, so turistča tež ešte krotkodobne nešto pola nich knihuja, o sebe jeli vostane vietro dlhší čas liečne. Ve Vázu je statná droha S108 pôse po 16 mesiacach dotvarená. Kajž krajne zariad za drohotva a vopkac zdjeli, je droha vočarošeho připodňa za sovotorena. Na 800 metrach sú tam jezdňu ponovili, nimo toho kanále za deščiku vodu a vopočky, rúhe za pitnú vodu, kajž tež vopsvetlenie. Tež bezbariárne zastanišča a nové kudniky s kolesvorským pučom sú nastali. Bieto druhý a poslední tvarský votrisk ve Vázu. Prini džildrohy bychu hižove před letom maj ponovili. Kraj Sakska a gmena ste za to dohromady 2,67 milionu euro investovali. Na Janovem športnišču Kamencu sú čera zbehanku za nové tvarenie s predrastčarnými a sanitárnymi rumnosťami svedčili. S tým zanirovanie športnišča, kýž so hižo 20 let nevúžíva, pokročuje. Nimo toho nastavaja na lyžonosť čebianske čare, připravy za lohko atletiku, kajž tež rajnišča za basketbol, volejbol a kopancu. Budyjský okres a miesto Kamenc investuje tenieže 3,5 miliónov euro. Užívač maja je v prichodži vo sebe kamenské šule. Hač do konca leta má šo dotvarené byč. 6 čvonkov športového kluba Vojerec v občeli sovočarovšeho na svetových mištorstvách kapavu fanfáru v Mexiku. Sú tam džil nímske vúbranky, kotraž vopste ze 44 hudbníku ze všelakých kapovú nímske. Přihotovali bychu so na to na zromadných mesačných probách ve Strausbergu pola Berlína. Čera miachu hižo prvný vústup ve veľkým stádione ve mieste Puebla. To bychu naše povestče, kotrež namakače tiež na našich stronách internete a v našej app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Aj najprv teraz vunčno v biehu pozdného popodňa, zážno večera, potom mročele přibiraja, sucho má vostač při niedže 25 stopňach a celé podobné vietro trezmieme potom tež júce sobotu.
0: Na počach našej končinie dále šopší starým, to ríka žana Hačenia, žana Böskače, tu již dobrú jezbu vám.
1: Srbský rozvoz.
0: Nedom peč menšinu, pana po sedmich, netko, že tu dále s Mirčinom Veclichom a hoci vútrovom.

Hanka Rentzelna je dospiewała czas za pokiwę. Kunst tydzenia je kuntworiaca dysku Salowie. Dorika Dżęca a Juce jeszcze tam proszeni a możecie na dwiema floromaj służbu reować. Salowski stary celerni sa to szowotmie, kaś prajene Dżęca a Juce wieczo kuntworiaca dysku Salowie. Tež do Votrua môžete sebi dojeďať tam svičiť, tam zmeja júce Technobeat Open Air. Od večera 6. očakujú vás čeriace bity, letná nalada a keď organizátorovia tež písajú, nezapomnita noc, plná energie. Júce od 6. ve Votrovie na športnišču, no a pondelu je tam potom Radio Zatkula s hosťom tam hraja zase beach volleyball. Jutze ustupi kulturni zarodze Sarvsko Ludova Ansambla skupina 5 an der Feier, kež přeco započejo večer na pôsmich. Dženca vodmije so koče busu zasa tak mienovane Trachtenflohmarkt, po takim viki za trebane narodne draste. Popolňu miest Cioha Pečich, koče buským serbským muzeju, môžeče si narodne draste, pak drastove džile, ale tež moderne interpretácie, tak rec second hand kupič. Kečbu, jeli mače zájim, nezabudšče se na krute fenky, z kartu pačič tam možno nie je. Nedželu sú bačoňu mištorstva Dumporu, od rána, respektívne doplna džesačič, sa tam ubeđuja. A druhý rodový koncert v Nesvačitle zaklinči potom nedželu popolňu Cioch. Tovarstvo přečelu domizna kultúry přeprošuje vútrovne na hudžbne ukončovanie mies barokom a čencijším časom mezrujím s kompozíciami Jana Cyža.

7 minčinu po 7 je a tež naši cejče hodinje dženca slyšiče vo došč šelkých témach, mjezujem vo bakteriách, ktoré se mjezovú pomaja, vo kulovatým blíže v Lipsku, ktoré že sa včera skáčovalo, tež přichodne o 20 minčinách nekak vo tom slyšiče, tež vo duele, vo duelu Toman přečuvo Fender slyšiče nedom po přičonej hudžbě, ale toto vám přeradžu, na kotru sávsku hudžbu smyče sáč do vás mých veselíč. Juno například na Anke Lautenbachec. Tyž Josef Brezan nám zaspěvá. A last but not least, Anu Mariu Brečnadorec, tež ještě slyšíme živině Něčaka. Živině Něčaka, ale tež příchod Něčaka, to mění Veronika Kalinučcena, 8 minčinou po 7.

Ja som si Češko činil včera večer. Vostaneš v otúčenom a se by pri nej štvrťfinále svetových mistrovstvo kopajnce vobladaš, abo džiš tola ižo dovoža, tak so se ráno znamenča povúspane. No a ja som sa za to druhé rozsudil. A se by zječe duela francúzskeje s Marokom povúsovaniu na kúžde pat vobladam, što ješ môžu vám rec, zo sú francúzojo so přesadžili. No chcú rec kajš očakované, ale bych udrie jasný favorit. Hižo pri nem počasu mieše Mbappé možnosť přes jednatku navjedovanie docpieč Yassine Bono, roto Maroka, pak Bull Djergi, aj tak traješe až do 60. menšiny, do nejš Mbappé potom tola trichy a jenojš 6 menšinu dleje, do nejš Usman Dembélé na končný stav 2-0 zvyši. S tým je pri nej pofinalist jasný, Čenca večer so ďalší ujasný, když reka duel Španíska přečivo belgijský zakop Čenca večer 9. A za cimenšine, si ja po menšine sledujú tu povieste.

0: Je napúvas mich.
1: Srpski rozvoz. Povješće. V studiju Blanka Funcila.
2: Srpska vučba po koncepče 2+, ne može so hižo na všetkých šulách ve všech letnikách po nemire zaručiť. Pričina sú falovac vučerjo. To zdieli na naprašovanie krajne zariad za šulu a kúvanie. Nadrobnosťe od Moniky Gerdesovie.
3: Tež koordinátor za srpske šule Simon Paulík vopkručí, so sa na srpskym gymnáziu Budyšin přichodnym šulským leče 6-2+ hodiny džažeč nemôže. Dopak nereka, zo so docevajac po 2+ nevovúčuje. Šako so džil vicnije vúčby dale dvúrečnie podáva, tak Paulík. Po koncepče 2+, vúknu šice šulerio na serbských, zakvadných a vyšších šulách. K tomu podžilnie slepom a kulovie. A na zakvadní šuli Handri Zéler ve Vojerecach. Najvyššiu kvotu maja s 5,7% 2+ šulerio na vyšších šuli slepo. Najnižšiu kvotu na vyššej šuli Gulovie s 13% po 2+ vukniacumi.
2: Honovužiske turistiske poskytky a možnosti za přenocovania sú v júliu z džila hižodere vukniovane. To vujnže z naprašovania serbského rozvosa bola marketingové dôžnosti Honovužica Delňa Šleska. Augustče maja porno tomu ešte na mnoho miestnach svobodne kapacity. Tež lieca so ľudžo skýre spontáne za dôl ve Honivúžice rozsúdža. Dohodla líči mnoho závodov s tým, zo turistča tež ešte krotkodobne, než to pola nich knihuja vo sebe jeli vostane vedro, tleši čas liečne. Ve Vázu je státna droha S-108 posy po 16 mesiacach dotvarená. Kajž krajne zariad za drohotvar a vopkac džilie droha vočerovšo připonia za sovotorená. Na 800 metrach sú tam jezdňu vopnujili, nimo toho kanále za deščiku vodu a vopočky, rúhe za pitnú vodu, kajž tež vopsvetlenie. Tež bezbariálne zastanišča a nové kutníky s kolesovským pučom sú nastali. Je to druhý a posledný tvarský votresk ve Vázu. Krajsakská agmena ste zanímali 2,7 miliónu eur za to investovali. Na Janovom športništu Kamencu sú čera zbieranku za nové tvarenie se spredražčerjami a se sanitárnymi rúmnosťami svedčili. S tým zanírovanie športnišča, kýž so hižo 20 let nevožíva, pokročuje. Nimo toho nastavaja na ližunosti běhanske čare, připravuje za lohko atletiku, každéž rajnišča za basketbol, volejbol a kopancu. Budeský okres a miesto Kamenc investuje denne 10,5 miliónu eur. Vúživač maja je přichodže vo sebe kamenské šule, hač do konca leta má šoho dotvarené byč. 6 čvonku športového kluba Vojerece vopčili so vočerovšeho na svetových mištostvách kapovú fanfáru v Mexiku. Sú tam džil nemské vúbranky, kotra švopste ze 44 hučmiku ze šelakých kapovú nemské. Přijotovali bych ho so na to na zromadných mesačných probách v Strausbergu pola Berlína. Čera miachu hižo prvný vústup ve vulkým stadióne mieste Puebla. A to bych u naše pojistče, kotrež namakače tež na našich stronach internetče a v naši app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Aj svonca a mročile so vodmenie. Spočatne po takým ište jara pčečilne potom v biehu zážnoho večera přibiraja mročile suchama přes cudžen vostač maximálne 25 stopňu. Júce v principie celé podobne vedro.
0: Na našich pučach, respektive pučach našej končinie, dále šo svobodné žané hačenia, ale vyskač, kýž je za vás na novo relevantné, stej na Bešišč a Dževedžesač, smier Vojorece a to při odpočce do Čorného Kumca. Jeli hevak ište nešto uledače, hačenia abo vyskače, přizúče sa ráde poranajú pak telefonistce, abo napísajte na môj pojezd, to môžete přes četú funkciu našej app MDR Serbia. Hevak přijemuj vám dobrú jezbu.
1: Srpski rozvoz.
0: 5 minčino, po napo 8, tu je srpski rozvoz, tu staje Blanka a Matej. Vítajte k nám, vítajte do piatka.

0: Je piatk, cibilky namosom a to reka čas za vedu vedomosť a unamakank i smirčinom venkom.
1: 3, 2, 1. Vy. Veda, vedomosť a unamakanky.
2: Rezistence bakteriu přečivo šelkým družinám antibiotikumov sú palace problém medicíny. Nekotre bakterie sú přitom svojskú rezistencu uvíli, kotruž genetisce dále dávaja. Tola tiež bakterie, kotrež popravom rezistentne nesú, môže antibiotikum šeživiť. Mienujúce s tým, zosem jesebu pomaja, kaž sú medicínoky a biologojo z USA při přepytovaniu jednej družiny bakteriu labore zvieščili. No, antibiotikumu mirí so jednobajnkových baktériách na produkciu proteínu. Spomalí ju, abo ju samodospovne hači. Proteíny pak sú trebné molekule, kotrež bajnkách šie možné vážne funkcie za přeživenie převozmu. Když přijdu baktérie netko do kontakta s antibiotikumom, džil bakteriu svoju aktivitu zniží. Produkuje ledma hišče proteíny a zdobom svoju rezistencu přečivo sredky zvyší. Zopak nebychu poprachovacích proteínov dla zajšli, so one vo tamných bakteriu kolonii s tutými zastaraja. Tute mienujce normálne dále dživaja a přitým ponečím antibiotikuma dla votemreja. Naprodukované proteíny pak one votedáča, tak so môže je menej aktívna skupina přiuzač. Džil bakteriu so potek im vopruje, zoby kolonia přeživiva. Za to netrebaja so tamných bakteriu ani dotkač. Vote dávaja do okoline moličke od bajnkových membránu obdate puchoky. Tutých so proteíny transportuja. Zoso tute tiež od menej aktívnych bajnkov ve vulke ličbe přivozmu zavinuje přitom samstná mačizna, kotraž je do toho aktivitu bakteriu zniživa a ich rezistencu zvyšiva. Takhle zastarane one potom popravom smertne koncentrácie antibiotikuma přeživia. Znáte hižo bie, zo môža bakterie mesobu gene vumenieč. Zo one tiež proteíny vumenieja a si takhle pomaja, je nové dopoznače. A tute je vážny krok k novým skutkonýšim medikamentám šečivo rezistentným bakteriám.
1: Veda, vedomosť a vunamakanky.
0: To by Mirčin Vienk z našej rubriku Veda, vedomosť a vunamakanky. Dalšie přinožky tuto zariála namakače online a v našej app MDR Serbia.

0: Kunden bei ihrem Fotografen nachzufragen, ob eigene Bilder von dem Datenleck betroffen sind. Bei der Fußball-Weltmeisterschaft hat Frankreich als erste Mannschaft das Halbfinale erreicht. Die Mannschaft setzte sich im Viertelfinale gegen Marokko mit 2:0 durch. Die Tore schossen Mbappé und Dembélé in der zweiten Halbzeit. Der Halbfinalgegner der Franzosen wird heute zwischen Spanien und Belgien ermittelt. Das waren Nachrichten von MDR Sachsen. Aktuelle Informationen jederzeit auch auf mdr.de und in der MDR Sachsen App.
1: Srpski rozvoz, vaš rajnči buđak. A do dnja startuje s vami Matej Cish.
2: Hej, poslednji raz vas, vítam, zdrežan, hoče do Budešina, a tu s moj Blanka Funcena a ja. Ja sa nadžiam zos česo derie zvoža ukulili, posne dali, a se derie nadživo dojeli, abo dače se byť čerstvu cautu, přeco ište celo vomere svožeč, dokeľž mače dovol, abo prozdnine. Hej, keštež přeco srpski rozvoz je ište hodinku za vás tu, a tun chceme vužič. Tu ište nedom dale, jeničky vopkadne pokiu za vás mam na bešišta džovedžesač při odpočce do Čorného Komca, oni na smír Bojorece spiešnosť mieria. Hevák, šo svobodne tu iš dobrú jezbu vám.
1: MDR Sachska, Serbský rozvoz.
2: A dobrý štát do posledného dňa, týdženia so Serbským rozvozom a milenú vočerec, čípna na příchod vona je.

Hajš tu drin je, čipne na příchod. Abo na to, kotru srbsku učbu, džen sa išče srbskim rozhlasu sviši. Na to vás rade rozsvetlu Franka Veselu na příklad išče svišime. Tohle je Gerd Werner, abo Borner. Hej, du šalužu. A trošku modernýša stučka je tohle Lubušo Sofia zpěva. Najprve pak, že jenže se dále sedom po 8.

0: Srpski dom sveči a z ním šice koci su jon behu 70 let svoje obstača na nekajke vašnje, pak vopetali, ním skutkovali, učili, spevali abo samo so ním vucrchnovali. Tež to bie nedaraz celé normálne, jako odmiechu so tu hišče pravidelne diskotéky a probe srpského a možinského dživadva napríklad.
1: Hej, hej, na to so ja sama ešte so jara dere dopomňu. Hej, tu odmiechu so tež filmové damne večerky, hodoničky, dživodvoje dny, potekým srpský dom bie vopravde jara žive a za nás z miesta každajke druje doma môž skoro preč. A netko pak tež vieme, že je přeče Serbo Brian Rickwelt se z Minnesota tu rade přebyval, čera je von nám tuto poješť jule pozval. Ahoj, lobi přeče jopala domoviny, sem tu ve Minnesota s viace širými vosami a zmeni vosami, hač přeč ešte cíci letami, zobych praju, vele zboža k 70 letam serbského domu. A jako student staviznou geografie a sociálne vede na Wisconsin Univerzite Brian v jenej knize z leta 1966 si vo Serbach v Texasu čítal a přes viacere institúcie je potom student na dvomiesačné prebyvanie so 1992 do Vúžice k nám Serbam dostal, konkrétne do Zariada domovina a je vopytal serbske institúcie, šule, dživadúry a koncerty v Horn a delne Vúžice, on je samotný srbsky nauknú a to nebeše za neho ani tajký veľký problém, dokáž jeho prážiť, pokážeše z Polsky a ve jeho svojbe sa tiež preto ešte malo Polsce reči. Srbsky svojho pampuch je so jemu najlepšie ľúbivo a tajký von tiež hač to džens, než ho pšavša ráde zje.
0: Hej, a ešte zajímavý dodavk, ako byše zase USA a zoni zo je band Silvermond z Budešina, byše von iniciátor Silvermond fankluba Minnesota. Vosobinské kontakty mies Minnesota a Vúžicu so hač to džensnišeho dále pistuja. S tým je 9 menšinou, do napo 9 netko slyšíme Katarínu Šinkohajtovú.

0: a netko je na pôde väčších.
1: Srbský rozvoz. Povieste. V studiu Blanka Funcela.
2: Srbská vúčba po koncepte 2+ nemôže so hižo na všetkých šulách ve všech letnikách ve plnej miere zaručiť. Príčina sú falovací vúčerio. To zdieľi na naprašovanie krajne zariadca šulu a kúvanie. Nadrobnosť od Moniky Gerdesovie.
3: Tyž koordinátor za srbské šule Simon Paulík v obkručí, so sa na srbském gymnáziu Budyšin přichodným šulským leče 6-2+ hodiny ďažeč nemôže. Dopak nereka, že sa docevajac po 2+ nevúvúčuje. Šako sa džil vecnije vúčby dále dvúrečne podáva, tak Paulík. Po koncepte 2+ vúknú šice šulerio na srbských, základných a vyšších šulách. K tomu podžilne slepom a kulovie. A na základní šuli Handry Zéler ve Vojerecach. Najvyššiu kvotu maja s 75% 2+ šulerio na vyšší šuli slepo, najnižšiu kvotu na vyšší šuli Kulovie s 13% po 2+ vukniacumi.
2: Honovúžiske turistické poskytky a možnosti za přenocovania sú v júliu z Džilahížo dere vukniuane. To vujnže z naprašovania srbského rozvosa pola marketingovie tuašnosť Honovúžica delňa Šlieska. V auguste maja porno tomu ešte na mnoho miestnach svobodné kapacity. Tež lieca so ľudžo skýry spontáne za dôl horní vúžice rozsúdža. Tohodla ličí mnoho závodu s tým, so turistča tež ešte krotkodobne nešto pola nich knihuja. Vo sebe jeli vostane vietro dlieši čas liečne. Ve Vázu je státna droha S108 pôse po 16 mesiacach dotvarená. Kaž krajne zariadca drohotvor a vopkac čili je droha vočerovšoho připodňa za svotorená. Na 800 metrach sú tam jezdňu ponovili nimo toho kanále za deščiku vodu a vopočky, rohe za pitnú vodu kaž tež vopsvetlenie. Tež bezbariérne zastanišča a nové chodníky s kolesovarským pučom sú nastali. Je to druhý a posledný tvarský votrisk ve Vázu. Krajsakská agmena ste za to nemali 2,7 miliónu eur investovali. Na Janovém športnišču Kamencu sú včera zbiehanku za nové tvarine se spredraz černými a sanitárnymi rumnosťami svedčili. S tým zanirovanie športnišča, kýž so hižo 20 let nevúžíva, pokročuje. Nimo toho nastavaja na ližunosť či bihanské čare, připravy za lohko atletiku, každej šrajniša za basketbol, volejbol a kopencu. Budovský okres a mesto Kamenc investuje tenieže 3,5 miliónu eur. Vúživač maja je přichodže vo sebe kamenské šule. Hač do konca leta mašo dotvarene byč. 6 čvonkov športového kluba Vojerece vobdeli so vočarovšeho na svetových mistrovstvách kapavu fanfáru ve Mexiku. Sú tam džil nímske vúpranky, kotraž vobsti ze 44 hučmiku ze šelakých kapavu nímskeje. Přijotovali bychu so na to na zromadných mesačných probách ve Strausbergu pola Berlína. Čera miechu hižo prvný vústup ve vulkým stadióne miestče Puebla. A to bych u naše pojezdče, kotrež namakače tež na našich stranách internetče a ve našej app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Svonca a mročele ve vodmienne, potom na večo so nam ešte jac mročelu přitruži, vostač pak ma sucho při niedže 25 stopňach a celé podobne vedro vočakuje nas jutce sobotu, niedželu potom zaso trochu čoplišo.
0: Na pučach sa dále šokula, žiadne hačenia našej končine. Jeničky Brskač stejí na B6 a 90 pri odpočce smier Čorny Komc. Tam oni na smier Vojorece spiešnosť čmieria. Havak, kaž prajene, šo svobodne tu iš. Přinčče, doječte se videre tam. Čiž dobiče.
1: Serbský rozvoz.
0: Kaž Andreas Biking, kýž je ze svojej haly popuču. 4 pana podživečich. Ze svoj.

0: Hey Andreas Bicking, ja, zawiesz się najraczo ze swojej Harley popuczu, gdyż je wiedro riane, a z tym z minutą przy przychodniej temie. Hocota, silny deszczyk, zmarsk albo niewiedro, w biegu leta dożywiamy najszelakorysze wiedrowe ekstremy, wiacore statystyki niemskie wiedrowe służby a Związkowego zariada za przyrodu pak dopokazuje, że je leto a wiace takich ekstremów. To ma wuskutki naszo możne, między drugim potrychi to też sportuče a sportuco, kiż poibuja so pod tłum nebiom. Felix Czeście so tu iż raz mies koparjemi napraszował, što su ladajo na wiedro hižo takle dożywili.
1: Što iznajemo so stało, to by jaraz kurilne by po treninga, za smo šli uon na rajniščo a naraz je uprodje 50-60 metri podla na Sempysk zadorju.
2: Od ekstremno wiedra by pon šun poprom ta ekstremna hocota, ten najnabinacíše, što se hač dotaj dożywil. Ja so nemožem doponiť, za smo dotaz za moj pod takimi vumenenjami dobili kupan surač.
3: Hajve zimnoče, to muža dopomiť smo v Halštrojem rali v Modžine, tam je so pon krutko do přestavky všetko bolje snežilo, tak bolje najšlo, za te linija se nisu vidjal.
4: Ale napríklad smo tezno imeli jednu ru, kde se jo dobro zavizač, ale ten travnik, abo komšo travnik v tem páče, by tak položené, že jo tudnik pon pravil, že se jo nemôže rač, nakoncu pon ta strota pon te v središu stoj.
5: Wo torcote hač k zmierznenjemu travnike su serbsce kopario po takim hižo šitko doživili. Ničo osebitoho to nakoncu nie, a horšič so dla toho tež netrebaš, v veste mierie je viedro šak džil športa, a čini junc džila tež atraktivniši. Dys a dys pak su umenenja potom vopravče tajke zostaj so tež vopravnjene prašenje, je to šo zmysva pone? Ryze po protokolu dobi so tole jenoš jeden prašeč, sudnik. Andrej Strelo je jeden z nich a má so napríklad páže horcoty a nevedra po jasných předpisách mieč.
6: K čase zákopa je normálne jenož súdnik prezentný a ze stron DFB dáva příkaz, že nesmieďa so pri 40 stopniach Celsiusa rydocova zavízač. Pri nevedre tvorí súdnik rostut rúbši stráže přetornič, aby docova nič zavízač. Takéž strovata rájovieho stejí pri tým na prvním miestne, ale tie šmústva nemajú na to, docela žádné právo soborečenia, to je jiničký rozsud sudnika. A my jako sudnice jsme na vězo na rajný poriad vězaní.
5: A runě to je zdžela malý špak. Rajný plán je tež amatérových ligách jižo jara vůzky. Alternativné termíny máš běhu leta jenož málo. Ze stron okresných koparských zvězkov jasně říká, když nikak dže má so rač. Za sudnika nie je to zdžela zcela tak jednore. Na jednom boku se zamówite za strotu rajerio, na tamnym boku čini terminowy kalendar čišč. Kak widzia to rajerio?
4: Aj zasadne je moje mieno, że sudnik to ústo dosť dere týzno, dere rozsudzi.
1: Ale po tej čupote, kajž nieke napríklad bo, po 40 stopnu, kde sa po tie tún finále v Rajbicach rau, tam sa bo sa prajo bo.
4: Z najednom boku si stano šun praj, na aj nieke jara zima, so sniží, to je necha rač, ale na tom boku, kde čím po tie ryb, on asi súha, to na konc tia sa zmys nečiní, odo po tia časov neklopfe, abo po sam sú umene na súk.
2: Tam je na ongam do dere, so sudnik s kapitánom to mústva pojeda a tu kapitán to na mústvo dále da a one sa môže mesto bude dojednávať, hač sa čím zmes dále rač, aby na přestavku činíš.
5: Kak únošné môže zromadné dživo mies mústvom aj sudnikom a zviazkom byč je napríklad pokazalo přepoloženie pokalného finála v Ralbicach kunc junia. Tola telko mocou nehoďa so vizo do kuždy r amatéru tykač, tutun luxus dovolí so jenož profiam, šako regule sú šuže samsne.
0: Felix Cilš je so zabiral ze športovaniom pri vosebitých umeneniach Ladejo na vedro a je k tomu porečal ze serbskými kopariemi a sudnikom Andrejom Strelom. Ano a ja som si viste tež Hagen Liebke so veseli přes krásne vedro, když je po puču, když pučuje.

0: Kad ne ves viževa. Kto ga ves čo?
1: Brrrr. Zelaka som, a stavnje pidroze.
0: Stoga uciniš o šota? Smijem vam šikvidu vaš?
1: No, velgin rad, šočko. Velgin rad. Znajoš zela?
0: Nije. Kvakove jabuška znajom, a v gili carne jagode, a pogjazline.
1: Jo, pincu ši zela pokazaš. Při samým nichtun veci na ně negleda. Přitom mají gejarské mice ve sebě.
0: A za šikno to trebaš o taky rydně upyšňon ves?
1: Pyšně nesu zela, žučko. A tak, ako som měla mice, som zela tergava a je sušiva. A můj kniac zapšek som derbnuva.
0: Venja ho tak mecne za garbu a neviem za co myšči, ale redne ho venja.
1: No, pytn mi to la pomegaj, zela zbíraš, šučko.
0: To rara cunim.
2: Co dejm vám hešči veľa hulicovaš? Žočo je žinca znata zelarka, ktoráž gej ze svojim tejom gerje, dužicu, vestudnosť a núzové dganie.
3: Gojarske mece majú zela, sme uknuli se nážia. Máš jo se vám žincajšne ulicu, aňko spätobavo, ľubi žiši. Nento žicom šikdom zelárkam a zelariam vám, ľubi žiši, jasove prédne kvinstežinia v lešojských fériach.

0: Gledamo do Lipska. Tamne institut za zorabistiku na univerzise, kde se dali uvijaš, že v to dobe še veci studentov mecovaš zorabistiski profil kooperacije a univerzitne ucenje. Univerzita jo k tomu napisala koncept, o tom smo ju že rozpravili, žil koncepto jo, až k še zapšignuš do planu serskih akterov z Užice. To jo se cora predne raz stavlja. Univerzita jo přepšosila na rozgranjanske koło. Více informáciu má Grigor Klim.
1: Tuchelu dajo wiele nových uvišov na pelu serskeje univerzitneje hudzbe, zorabistika v Lipsku. Nové ceptarske studium ve svém Komorowie, serske zleženje na univerzische v Dreštenach, má smysl v přichože se o lepe a více vedkvosovaš. To je jaden facit co rešnýho zmakania kronicvang serske rade Bramborske mito Novak, ak je po přibytne. Zastupniki univerzity ze šulstva vet Serskiju Radovu, Sakskeje a Bramborskeje, Serski institut a dalšne gosti su se dojednali na úzku umjenu, kroni nam po napšašanju pieda univerzity Karsten Heckmann. Tuchelu ma jadna živova kupka na univerzische v Lipsku nadok ucenski plan za tamne serski ceptarski studium perlepšovaš. Rezultate vetsakaju konstogo leta.
0: Přiduce zmakanje kulovatego blida za uvěše zorabistiky Lipsku buža ve decembrie, ještě až do 24. julia, jo už je toko upisane nova profesura na instituce za zorabistiku Lipsku. Přiduce držen, bžome se s teotimu dali zaberaš.

0: Žinca Vetponia, jo vam kazane, do Sarskego muzea hove mieste na miastem Češi Drastvine Mark. Vetponia zigare Čich se zahobio na dvere muzea, a što zigare pešich majo pene předavarje a kupovarje cas, historiske a nove žile Sarske Drastve pobitovaš, abo se kupiš. Při telefoni mam nento kuratorku, to je Kristina Na Klimova, wenn er wie ist die WC, Neperiras Christina Dobrzyn?
1: Dobrzyn, Luba Anja, Lube Pschisuhar, Gerb Pschisuhare.
0: Seimt es so der Lise Pschisier, wie ist das doch?
1: Ja, na Gluko, Mame, Seimt es noch Probitovarium, am ist der Wärselimenatech.
0: Zotzascha Akamusee Deutschbisch, Stakeo Aktius, Takim Markom, Serske Drastwe.
1: Asch Musee, Teke Pschipomaga, Až se to dali veže vio to nosine tých sarských drastov v šakurakých variantách a my ako muzei sme jane zmakal nišče za to, až teke pokazujeme to živé sarské živinie. Also ve vitrinách sú naše exponáte, to je tak kronime raz jadnore a nejo tak živé ako gašľuže přijdu na dver a sebe tu drastvu ogledajú a se voto starajú. To je jeden cíl toho marka. A se vie, teke jo rýdne gašmeku šlodarky a šlodarje se miastobu opeznáš, chtoci ni co a kak. To je jedna vesta vúmina teke, tak ja si myslím, ten a tamne nieco přeražio, kak se to a to lepicini. My se nážiame a šmeku se te lúže dáš teke inspirirovaš vod tých drastvinných želov. Dokolaška vieme až najsach, teke lúže sami svoju drastvu naperajú, nagetujú, ale inspirácia je všetci vítana. A to riedne taká teke jo, naša sarská drastva má individualitu, ale jo teke vúraz sarskosť našeho regióna. A to, co my ako muzei na kúštu pat teke petpirovaš, toho dla pobytu jo my taký mark za tých zájemcov, ako majú lušť, sebe ogledaš, kak viele variantu, kak viele sortu, kak viele pvatu naša redna sarska drastva má, kak ušovania sú a teke, jo, a kotre lúže se za to zajmujú.
0: Mežo kúšte pšíš, abo mašo teke predstajenia, za koko ten mark vesibne jo?
1: Ten mark, jo, za kúšte žočo, za kúšte žensko, ako ráži sarsku drastvu nose. My ga vieme, až to musí se pšigetovaš, tam je viele drastvinných žilo notne a te mergu sebe ho ja, nieco nového obstaráš na malku.
0: Kaž nesú sa len to přizavili. Mogu to žinca ešte gotováš?
1: Ja, na kúšte páte je to vetvorione a my bžome vížeš, kak my to zvono žijeme, bžome viasové kaž. To je naviesta mierveňca pon planas nadverie.
0: Nen to ten zastup jo líche, na co musí zájemce gledaš, kaž kšie sa ešte obžilíš, abo žinca spontánne přiš.
1: Ja tak, až ta pšeda válka se s tým zájemcom sama ugetujú, kak ta pfašizna jo, also jaden do jaden, to, a men musí bár pfašiš.
0: Po takém žínca ten Češi Mark Sarske drastve ve Sarskem muzeu hovým ešte na dvarie zegare Čich sa zachopio. Až to zegare pešich majú zájemce cas tam svojské vece pobytováš, abo sa nieco kúpiš. Nic? Učobne žiksate informácie, Kristina. Ja. Viele viasela úspecha vám žínca vedpodňa žicime.
1: Zvučovne žek teke RBB,

0: Žinca a víče jacor doživiošove kuparskich barkovach při zelenem rožku serske živadvo, a to na vesipne pát, dokudaš publikum, seži ve cunje. Frank Kosek vid kupki Kula Bula nam vici přeražio po cunovanju ga bužo koncert ze serske kupku Kula Bula, do toko doživiju gešči serske živadvo.
1: Tam su te povešove figure, ta přespolnica, ten Nikos, tam budnik duce a te ulicu, tam přigledovajam, tam kak to njega bo, a v botach, a co se všechno stalo.
0: A muzika grajo teke přitom veliku rolu?
1: Jo, a te, na tých živadlových stacionách, ja by tak hrone tam se teke spiva, a potom máme teke živu muziku z Kula Bulu teke na zelené luce.
0: Na zelené luce to hrone potom cunovanju, pen viacor, nic bužo pen ešte ten koncert vid kupki Kula Bula.
1: Jo, tam ja teke ten koncert. Tam sú teke serske štucky pedla, džesové štucky teke.
0: Ako napríklad máme my jeden titel?
1: No, napríklad Spivo Verge máme tam, to je teke taký serský džesovaný titul, ja bol groni. A ešte druhý, máme teke internacionálne tituly s serským textom. Napríklad engelský Wonderful World, to je velicný svět pro nás ve serské řece, ve botách. Tak groň mi kvando, groň mi ga, also kvando, kvando, kvando, to je také serský, ano, a všako rakovický.
0: Jo, ach, tož přeci ještě nevě, jak muzika kupky Kula Bula klince, tož ten spíl ho zaznýho zavěště také žínce a víče ve kuparských barkovách při zeleném rožku. Veda se zpívarem Geraltom Schönom, jo, a dalšné pokazky za vás, za váš künstlý, že nějaký mého pomůzice, pendi Anna Šecová za vás.

0: Ja nennt er dovoluje zas, što vi južo duce niži do Ukraja, ogledaju šo sebe Eiffelove torm, abo pyramide, co popšovem mysle tamne obildare vid šuknuchtuch turisto. Zavišče nic přece to niž lepše, Pelska Turbo Brass Band. Spiva ve titulu All Inclusive vokradu špatnem přikvaže takego typiskego turista, obšieškuj se až nedajo svinjece mi so, ogledaj sebe Sphinx 3 minuty dvojko, vestuš se při pyramidach a ži sledk do hotela, žož caka na tebe pyšny drink.
1: Attention please, passengers for Onion Wings flight 666 to Sharm el-Sheikh